0: Živine, tež rozpšestriva rostče.
1: Aj, ta infrastruktura je tu jara dobra, dve nakupovanišči, potem likarja, jen ma tu reznika, dve pekaraj, rajkanišča, kovionu, jen imbis, also to je dere utvorene šuloveza tež, staronu, šitko tu na mestne.
0: A, netko so bliži lesk.
1: To je jen zvisovací les, kterou se čane tu okolo výkyd úpravy. Jen ty někdo vidí, že to přijde důby tu. Ale jen důvěte preč, tejkové důbo zavše, když tedy, když to ta les je, nebo to sídliště je jméno dostalo, tejkové ty aceně a tyž tu, jsou se potom tyž v osobě endy áskem času kojiny sádžili, tak jsou jen špěšenšo rostu a třeba ty jen jara měšané les. Při čím jsou tu osoby ty jelinovce, osoby ve sérném boku dominovace?
0: Správně prajné, že je tak vůjky líst, tak blízko vůjky důbravy. Já těž nebych věděla, abo očekala. A, jo, je na odpočka.
1: Někdy jsme tu čelchovský půjč, jsme čelchu běželi a kde se nalivo tu líst skončí a přijde na vůka. Tam jdeme nedom nalivo těž odpočíč a netko dojemu přezisíč. Tým štěžkem, kus uvě nevidí, městem jsou ty zase nové značky činy, ty jara zveselace. Jeli jen treba pomoct, kaž prajene po ně namáka odpovědné karte, kde tu těmi půjče, kde tu těmi kůho půjče v internetu.
0: A tam je něco bude škričovo, a to jsou tyž, to byš tady větší taká, když nad nami tam hoka nimo léčeš tady.
1: To bych vidí úse. Ale to se tu něco tyho hromadža, kovoko Vůjky Dubrova, abo tež tu podle z Pjato jezora. Nikdy se nebudeme rozpušťa a léča, když hátam. No, netka jsme tu v lesu, jen tež vidí pjúroda otučí. Před náma máme bývý podlesk, když jen tu tež vidí ve Vaskovském lesku. A je všelaké druhé štomy, mají tež již o prýny vopena. Máme tu důbe vězo, šiškaté důbe to osvě jsou, jsou to štíleiche, máme tu vůjše, máme kojiny vězo, brýze máme, bambuky budeme tež vidět, že tím, že to zvětša ráb, jenož džila, červený buk, also rot buch nevím se, a já, že léke druhé, budeme se dač překvapit.
0: Začíní můj. Das Chevrolet Lada.
1: Ja, sind sie jener Stunden hier in Jelinovce, kus bije odlado, a nikto vidím to jen čís, to nim streka aibe. Tu jsou ni tu zžila, z vosa džili, zžila je to tyši, že odsamo tyši, že narostvo. O, je to ráno štom pomo roščo, ale má dobré drevo. Ale jo, jedete, šitko jedete, jenom štun, te pôdy nesu jedete. Miasa od tých pôdov, te červené javotky, te nesu jedete, ale hevako šitko jedete, samo te semeško, ten vyku skýžot.
0: Když jsem já slyšela půjče do ruky Dubrovy, to myslím, že to je jen lesné půjčování podle. To si jako nemyslí, no, když je to jako industriové městno, s nejmenší nejdeše industriové městno znáte. Ne, s tak ráným lesem já líčíva, nejsem skromně prajené.
1: Musím právě vůně vidět, že tu je jednu věrčku. Na spočátku vesky, to je jen, hej, jen půjně, když je jaro les štomu a tu jsou na jara děračuje. To říká ty tak neště, může popoč vidět. Můžeme někdy rovně ze slysa vončišli a netkomu já se přinížíme do Výky Dubrovy nuc. A jsme v severnom dželu Výky Dubrovy a tu jste na Vauka. Na kterou se jen ty může vyzo posedneč a tu trošku odpočneč. Odpočnišče říká Valdesru a také odpočnišče s takým Vaukem můžeme ještě jacere vidět kovo Výky Dubrovy.
0: Přeměňanský půjč, če zase hoče, a před námi je něco vážno vidět.
1: To je vodová věža, ten symbol Výky Dubrovy, která se před hůně 100 letami natvarila. Tady je třeba Margaretčina hita, více vody, přece více vody, ty špitné vody. A tak jsme natvarili měs 1926 a 27 tuto vodovou věžu. Zabuchli tam potom pitnou vodu, hoka skladovali a zabuchli mohli tak zastarat Výky Dubrovy z pitné vody. Te žova, z kotry še ta voda přišla, leža severne Výky Dubrovy blízko Bremenia.
0: Do vodárne odbočí púč napravo.
1: Tu je Bremenianský púč a debemo nekto před tý vodou viežu nedom napravo odbočiť na Richard Reinicke stráze. To je nový kus skateboard, tu sú tie znameška, ale ten bude kus vôbec nevidieť a ten môžeš spiešne previdieť.
0: Dere.
1: eine

0: Da smo jasno u lijesu Nucka, mo smo neke docpri sobune sevaniše dipk našo kopuča, jedno bi neke kusi u kejđbovač, jedno bi so nalivo džalzeć, pa takim nic u nevonić, ali gdje sem činđe do lijesa Nucka, so nidam nalivo odpočić.
1: O, neke je dupo na kate sušim.
0: To je neke češko prajno, kaj je to bije nekač, kaj je pisane doponak, to pravi to biske pisane doponak, to je ten bunčpeht, bila čorna doponak, a bo še to kus silnišo klinčo. Jo si jacere družino doponako, v tih lesah, hej. Češin tiš nekaj tu vidi, da se ten karakter to lesa nekaj zmenil, imamo nimale jenošišče, tu jelinovce, v osebe kojna tu dominuje, nekotre jednotlivé duby ještě, to tady na tom záleží. Junusu se tomu tu sadžili a tam bokem dojde prajíc, že ta voda tu jara na vůdkách svábajo abo kuda, to je zvětša tu pěsk, všetř mu máme jara pěsko ta voda a s tím tu vězo kojina u sebe dere roště, ale duby může to tady ještě roště, ale to nejsou tak vole. My jsme také runě přišli, přes jednu špartu máme závodku a kde se tuta skončí, potom by nedám nalivo odpočíč. Jo božel, jedna značka popravuje, ale jen se dobře přece na tom orientovat, že jen nalivo, že nic pošlu runě o nič.
1: Tyle jen.
0: Potom, že jsme další malé závodky viděli, přepočíme nějakou bonu druhou, která svědčí od Vyke Dubra do Kosta. A tu cíl jednou přepočíč a runě von dali hič po asfaltovaném malém půčíku.
1: O, to je tiež zase nešto. Vase by to. Tiež mi neke rune pšenže moj.
0: Aj to byš nedoraz takýne most za železnicu. A tuta čara zjazovala tu Adolf Svete. Bola krosta železnické čaru budešin rakece. Dokiž tedy ešte nie je žiadna železnická čara pre svojku Dubrovo vedova. Tá sa potom akte tvarila. A da su oni sami tvarili, da, tak menovali Adolfa Hita, da su oni sami tvarili tuto zvisk voničare, za boh oni mogli ih tvore dovoživati.
1: A to, když jsme někdy opříklad domů, to by jenom nad nami, jak jsou ty kolie vedli.
0: To se bude ty kolie, když ještě vidíš taky ty zbytky dřeva tu, Znanosti se ti tam po koli vidieť, hej, to by še tajka na Nimse prene šmal šporban, kota su ne ten utvarili.
1: A ta je upšetornena a spodene je veže kučik.
0: Bychme te nitko mohli tu pšet malkým železenským mostom napravo odpočiť, potom bychme přišli ke Mudrej Adrii, blízko Krosta, ale my poďme dále na tem pučiku do smiera Vyke Dubrova zase vočo.
1: A Mudra Adria, že je jara vobľubované vočerstvenišče, tiež naši ľudia tam jezdia kúpať, co bohu so vočerstvič mohli v jednom širodnom jezeru kúpať. A když jen cel, boh jen tiež z košanských končín, abo z rajbičanských, s kolesom si doječ, abo je to predaloko.
0: To je ošo možné, to je odvisné od kondície jednotlivca.
1: Ale z Vyky Dubrovy to nie je daloko.
0: Docela nic, to sú snáno 2 kilometre. Moje jsme nekaj všichni plno dvorniščova sídliště, smír dvorniščo, někde se dvorniščo, někde mu odpočíme na dvorniščovu a potom jdeme přepočit tu půjč Vyka Dubrova kamene Radvo. Jen vidíte, tam je někde ještě dvorniščo Vyky Dubrové, před někotrými letami by to ještě na minulou bude ruína, potom je to jen privátní investor to kupil. Ja rene zaniroval a netko je môže tam přenocovať a tie šľaké svedžené, svedbým svedžené tak převeš. To jara dere nutské činenie, my sme tam tiež byli s kolegami. Vonka je také niečo kašená piva a závoda, k džin muži je to tiež otevrené a to sa vúda neopravdu, to si je mu ovládať, alebo stanoty tam jen svedžen převeš. Vyka Dubrova je sa pred 120 letami, po takým 1906 přizamknula na ten železenskú čáru Ľubi Radvo. To by ešte vieza za Vyku Dubrovo jen Vyky Plus. Vlastne za Margarečinu hitu, dokud sú oni potom mohli tie celé tvore vôžovať. My vidíme tie šižo, ten vôhen nedešie Margarečiny hity, a to je v princípe na smier, tam sa dojme nekaj podať.
1: A netko to lasa, so bežíme přes malý hajk?
0: Hej, tu sa pred niekoľkými metrami nestrebil, Nutko tu šuđe da se mode štomu rostu. Lariki mojo mamo, kojine, šmeki, ali te šelajke lišću štome To je nejaký skečbovač, in da bi tu vonu drugu přepračič, kota švedže do Radvorja, a potom nevím, da se napravo odpočič do Leska nuc tam jojne znamiška, je to jako slubený vidieč.
1: To jo nekaj je nekšižovanišče na lesnem puču, to reka tak rozhauškovanje, pak na levo, pak na pravo.
0: A just den Heinekatz Rebel haben wir immer du Nalio Wotpocic, wo schild du seiner Znatschka nähe.
1: Alle geistische Päderek, dich so was du dich von Pschätzotag so gut alle wege.
0: Zille freie Tag, so man Pschätze Nalio und Boku, wieko du brau, von dem freie Lich. So, bald haben wir das Wotpocili, jetzt bin ich nicht gekommen, ich weiß, wie ich mir Niedeschu Vulovo Jamu, tu su oni mes 1947 a jedna posta, potak jedna štyrit. Hunicu udobovali za blízku Margarečinu hetu, potom nie su dalej to vedli, a potom se to zvodopenilo a netko jen môže tu vúčiť, ale to súša jenom v úžarskom zjazke.
1: Štož pa z vásky přisúša, abo so přizeví, tuňc mi tu vúčiť potom.
0: Aj, vizo, no jedno z dôvodnosťu a potom je svodpovedom ničí.
1: Von Rune Wonjono Margaretschina heta Vidjetschia.
0: So, netka smo nutzmi Margaretschinu hetu. Mamy tu wujka Dubrowe polcimi ważne resursy, ważne zimskie pokłady. To są Bivalina, Kaolin, a potem i Brunica. Te są potem tu wudobowali. Reproduje za Bivalina. Zapoczyła się tu 1804 Apostel, der ist der Männer Tonwaren und Braunkohlen, Aktienverein Groß Dubrau, der ist der Zapotschild, der du Nino Hudobowacz, aber es ist ein Brunizuk, das ist ein Trebali, das Milenenje. Ziel ist der Podischer, 1804 Apostel, der ist der Fabrika Pschemenua, na Margarete Nuhetu, Tschechi, Prinzessne Margarete von Sachsen. Du bist in der Kitra Moda, Prinzessna, die ist der 1804 Liter mit Sembrewa. Nein, a potom 1874 to potom jeden fabrikant z Berlína, Hermann Schomburg, to potom kúpil a převzal a vunil to potom tu ospie dal tvary človeke aj nástroje, alebo tiež človeke sudobia za apotéky, ale tiež elektrické izolatóre a za to by tiež potom Margaretina heta jara znata. Te sú tu tvarali izolatóre vysokého napieča, hochspannungsizolatóre, te sú tedy boli jara prašané. Z toho je nastavená výka fabrika, ktorá by tiež aj svieto znata. Te sú potom dvojí tiež samo do druhej svieto vojne, medz druhým tiež sú budú produkovať človeke džile za bronie. A přesto to potom sú po druhej svieto vojne, čo je tam čo sú peča štorc, kde sa potom tá fabrika otvarila žila. Ale sú oni tu a s zbytkami sú oni tu a započí zase nové produkovač a potom je to přišlo do strojstva NDR a potom sa to menilo VEB Elektroporcelán Gros Dubrov. Po politické zmene 1901 a 1906 sa potom tu závod dospolne zauril a potom je sa založil jedné spichovanské tovarstvo Margaretina Hita, kde ešte dženca existuje, kde má tiež ju rumnošče, ta pojina nedeši Margaretina Hita je vize jara vujka a mesen sú sa tiež po zmene, po politické zmene sú sa občelajke druhé přemysva zasedlili, potek mi je to nieke aj jedné přemysvo nišče za vujku Dubravu a jen vážne dživodavo. Všetná maj vidíme netko na ploče sieťeného sviška, to je nemsa hausročvanc, to je jen mužik, to je na ten spojzený z otom horka, ta vujčka za kušíra. A vyše nás nieka runia kruža ižo paštrolice, mojze buslát cíta sú, dvie sa honia, to sa najskýra poruja. Ten vidíte, že jen sa jen čopu džin, a to tá termika jara dobrá jo, a tak oni môžia kružiť, čižo netko krutko po desačich.
1: Jo sú to na té koptačko, dokáž to je tiež súša sobu do biosférova rezerváta, to tá končina, nic?
0: A vujky džile, vujky dubrovské gmene súša mestem tiež do biosférového rezerváta. Tie reálne tiež je tu, že majú tu opravde všelijaké žiňské rúme, každým my vidíme jeho zárode, potom tu les, tu nemiešaný les, potom zase, keď sme videli ten jamy, ktoré sú z vodu plnené, bahaj, a to k tomu přinošuje, že máme tie kovali zvierine.
1: Co to je? Krikava. Ta šetce vanrije druhých tačkov, še tými peškami lesu. Haj, lesna policija.
0: My sme odpočili, podľa Margaretine Hity, na tún púčik k liniovej jamie. A netko mu docpeme zase o kromu Vujky Dubrave, tu je zase příchodné odpočovanie, čo to je rastplac Cunanis revír. Tu sa môže zase posledniť. Nie tylko kus ciężki, to dobrze się naprawdzić. To jest jeszcze taki kus kutyptany, małki kucik. To jest na wuka przed nami. A musimy naprawdzić. To jest ważne, bo takim tu nas nic na liwoić. Dneska jsme šli při kromě toho malkoho lesa a netko jdeme nedom napravovat ten první půjčík napravo odpočíč. My jsme netko z lesa von přišli a netko jdeme ku skateboard, netko přijdeme na tu drohu Vůjka Dubo a Mirko a můžeme na lio odpočíč. Teď ještě nějaký kvok pobrachuje, jo je stojí za ten kvok půjčího běže, ale tu nestojí kajnový běžeč. Cíl jedno na lio hýč zase do Vůjky Dubo a Vůjča. Netko jdeme do južně Droj Nucič a tu vidíte ta štěžka dále. Jen konč přes Vůjku Dubravu a potom do Malé Dubravy. No, tu máme netko krásný úlet na Kvačice. Potom my že budyšin ty vidíme a když my netko poníme někoho 3 metry dále, to je 200 metry dále, potom zmíme ještě krásný úlet na Budyský spjatý jezor. Netko se započe aj tun dziel koło Pucza, to też mają uprawdzić ten krasny ulat na wokolinu Wielkie Dubrawy.
1: Niech, ja widzę spiaty jezo, hej!
0: A jen sam widzi Wurzbork, przy jara dobrym wedre hać to żytowski chorino, hej.
1: Już się taki dybk, wuladny dybk.
0: Stara małka Dubrawa, to jest dziel Wielkie Dubrawy. My jsme netko 192 metrů nad morské vadiznu, tak by to stojí. Je jedna rána válka, jedna rána bído, když si můžete odjere posledný čas si to všetko obladač. A jute stejka daleko jsou věste dybkivé krajiny, věste hore, zdalené landeskrone do severa Vukoda, abo Isargebirge a tak dále. Lubiska hora, Monumentenberg. To je všetko můžete ještě vidět při ráne metre.
1: A po asfaltovanej štěžce, že zase ročo dosy.
0: Na poupuču mě z Malky Dubravy a Vůjky Dubravy má zase jen krásný liščo les. Jenož liščoce tu rostu a podroště máme všude bývý podles, kdo krásně upadá. Kajš ve Vaskovském městě.
1: Čo jsi vyrůně ladal?
0: Lesná ještěca. Waldeidechse, hi. Und das für Swinshua, nichts von der Skohe, steht nochmal. Nur halt, wenn ich ein Schindler wohnt, ist die Bulli im Simskens Posten nur, Winterstarre. Und ich steht eigentlich die Temperatur, wenn ich Schindler das wohnt. Wirklich schon nicht so erinnert, weil ich schon für das Wierater. Pierst du, wenn ich nämlich auch Simme wohnt, aber ich. Und ich treibe ja welche Temperaturen. Und jetzt kommen wir zum Kirchhof, wo ich dort bin, und wir haben die Möglichkeit, wo ich mal wohnen, aber nachher ein offizieller Kohlputsch. Že voko kirchova napravo, zade kirchova dale, ale tam je ten půjčík jara zaoštěný o sebe vyliču. Všechno můžete celé jedno rune vonnič. To je na skročenka, jo, a přitom je ty ničo aj nemyslné a ničo neskomží.
1: A jižo se nauročíme s počátnému dybky voko džovania. Tu sedíš je na lora.
0: Hej, a před lorou jste tu tež dvě tafly. Tu máme ještě některé informace, které Vůjky Dubrava pošetkovaný a které máme řečené řeče. A to je stojí, že tu ta lora je užívá, že bych se pisk, nebo bývá lína, nebo tež půlnice transportovala.
1: A jo, já tež zónňu, zó má Vůjka Dubrava dženca, 5100 nímských a serbských vobilerio a 6,4 kvadratných kilometrov. Celkou nie je poníne se s 20 věznými džilemi.
0: A je to se počuje na celou kmínu Vůjka Dubrava, jenož Vůjka Dubrava, ta vězka má nekak 1700 vobilerů.
1: Snáno zima je ještě jenu doporučení na svojby. To je také pravé vůkočování, alebo malé půjčování, alebo pravá za nedělu popolnit, také za půl dňa. A zakončíč může jen ještě děšence jo, při tutém parkovaníšču za tankovňu před kmeňským zariadom je tyž na pekárně.
0: Aj, máme tu vyzvat ten pekárnu, lidši dávají tu potom na ledové terase Dobrý Lud. A tu je tyž Sächsische Jäger, to je Hoščins, tam je můžete něco čepo ještě.
1: Potřebný žak za dvouhodinské rány pučovanje abo skere pokočovanje.
0: No, prošja, rade.
2: Slyšeli jsme reportážu Moniky Gerdesoveje Pučovanie kovovokovo vůlkyje Dubrave. Ona by popuču s vůčarjom Semanom Šotu. A na koncu ještě pokyju ve najstaršim dželu nědešeje Margarečineje hirte je industrijne muzeje, kýž je v obladania hodne. Cilve vůsovanie namaka čekajš zúčené tež na naši internetní stroně a v naši app MDR Serbia pola nedželnýších vůsovanjov, kaž tež jako podcast na platforme ARD Sounds.

Skučičela muo pokleče trechič abo nezbožo, to je praski arcibiskop Pšibyl včera prajo. Što je so stało, z cirkve v miestačku Jablone v Podještědi, to je niedže 15 kilometrov južnje Žitave, tam je neznate vutovru pokradnou relikviju, nop sjateje z Dislavy. Muž je šklencu kšinje rozbil a z nopom čeknil. Alarm drebie dla přijotu nakemše hasnene. Na naravanju vistotne kamere je padustvo vidžeč, ale jenoš ve špatne kvaliče. Neznate je, što paduch z nopom ce. Relikvije předač, však je džencniši džen nimale nemožne. Policia so tež dživa, zo je paduch jenoš nop, sobu zau, drohotnu zvotu kronu pak ležovostaju. Sjata Zdislava z Lemberka je v cínatym lietstotku kloštre a špitále v regióne zaožíva. 1905-1910 je bamž Jan Paul II. Ju sjatu prajú.

Wiesz, pytnicze, na dzień muži naša hudžbna redakcja rade vůboko do vůlkije kisty přímnie, na kotrejš stejí spěły vo pivie. Tuž je jo další taký spěl s Joachimom Kubicu.

0: Anetko Jedvanačič.
1: Nábožné vusovanie.
0: Čenca katolské s farariom Mirčinom Delinkom z Kroščíc.

Svedžen Božeho spieča je dzień rozsuda a dzień zmužitosće, dzień, od kotrohož sem maja zaostaje niso sami starač vo přichod. S tym je tutun dzień tež dzień vosebiteje dôvere. Jezus dôveri svojim svoje poselstvo a svoj skutk. Všitkým je jasne, Jezus nezavostaje svojich bez orientácie. Šon čas s apoštolami a vúčobnikami prebyvajo, je him sviate písmo vukladovavši, jasne meritka zavostaju. Nimo toho přilubi a dári dalšu pomoc. Posuva svojho ducha. Hač runieš miło zavostajnem to prezentne byč, voni tole pozdaču tola nezapšimnú. Runie z teje přičiny přinžete janželej a poučite hich. Ničo vám nepomha, zo žádost čivě za tým ladače, što ješe nimo, ladače do přichoda, stejče kruči. Možno za nám se tajke nešto zdá cuze byč. Tu kvílu pak pěstujeme v našich vášniach podobnú situáciu. Přirunuju junu Bože spieče po takým dželenie Jezusov od svojich učomnikov takle. Na dňu zmanželenia převostaja staršej mladýho čuveku sebi. Šo rozvučovanie je nimo. Votnetka má taj mladý manželskaj na svojich nohách stač. Hač runieš je všetkým jasne, za dyrby tutun bokomik pšinč, hač runieš vieme, zo je to spomožne, steja potrechenem tola husto rune netko slzy ve očach. Jeden vážny, tež vieste, votresk živenia je nimo. Přichod steje na plane. Kročo po samovolených pučach bereš vieste riziko naso. Zvisk k dotalnemu pak vastanie. Podobne poča ma Jezus k nám. Tunle jeho poča je tež jasný nadavk. Zmušče so a rozširieče dobre poselstvo. Zobychme tole zromadne zamoli, je Jezus nám zavostaje v svoju cirkej. Přes ducha sviatoho, kotrože nám poslal, je sam v svojej cirkvi přítomný. Na nami záleží hač a kajky poča k nemu vúdžažujeme. Svedžem Božeho spieča nás dopomína, sme preprošení se znova připrajíč dač, zo Boža ľubosť všetkým pváči. Sami máme přiúzač poslanie, zo bychme vo ľubosti svedčenie dávali. Jezusovo poskyt k steji, ako dzień rozsuda, dzień zmužitosće a dzień dôvere. Žonu vás tutým dňu, že ho mocne a milosťuje Boh, Otec a Syn a Duch Sviaty. Amen.

Menšinku do napoje nemáme a naše honio-sarpske vusovanie za Bože spieče je s tým jižo nimo. Jutce vusováme za vás zaso od rania 5. do 9. kaž zvučené, nitko svešiče najprv raz. Deno-sarpski program RBB skoče vusa, utrobne postru do denie vúžice. Ja som Milan Grojlich a přeju vám ište riane sviate džin. Bože mie!

0: HBB. Carski program. Carski program. Carski program.
1: Ljubše ľudia, ujo za vás. Gregor Klim, nastupným stvrtku v serskej programe. Vítaj šo, rejtne až tapedla. Žinca ga nerebe šo, rovno nerebše vietro, kaž se vám nioco vence kolasováš. Sluchaj šo, nent ľubej na naš serský svieženský program. Ale kolasovanie bužo veto naša tema. My co my žinca teko obkledovaš te specifiky toho žincašnýho svieženia z vida religie, a so s takým odkúl přížo, ten stupný stvrtk a dla cogo my jen svíšime. Ale to nie šo, my sme s vami v naturie, my zaznajome gojarské rostliny, ako nem to rostú, a my co my při tej gojšpie také byš lučné a s vami se tak pšauje chachaš, máme nekú taká anekdóty za vás. Ja no čo je nie, máme za naše žiši, net a také bože spolo a veľvici. Ja se veselím na našo dolnoserské radio až do zega dviju.

0: la nici satiebile.
1: Raz, dva, tri! Žižek Radio! Žižek Radio! Ovo je vaš Žižek Sebastian!
2: Ach, ja se nažijam, až vita nemaša, lube žiši, alergiju, venališu. Ojej, pan žicem vám až skoro buža lepe, to se žice teke ujkvet našego mata.
3: Se myslím, až kúždy cvôvek se vjaseli na nové naleto. Jano, mej ujk frutso to negotujo. No jo, tak pšavie garaska nevim, liet se nie vjaseli. Vim jano až zachopijo, kuždym nališe, vetnu vodky, čichaš a smakaš. Petem ga letaju jomu kvišonkove prošky do nosa. Ven raska netreba cakaš na prydne seno. Kvišonkove prošk v jabových hajtku južo dosega, až jomu pe čichanu dz do veco ustupaju. To se přisvuchajo petem nikak tak.
4: Vaši! Vaši! Ha, ha, ašče!
5: Bato, bato, som kšiu žiť sa s tobou na kúždy part. Ašče!
3: Som lebda rozmiel, až jo na stáky me naražil, aby s ním sobu jel na kúpu rujanu. Dejem vám hešči kroniš, až naš stáky kúždy leto na dva či týždne na tú kúpu doježo. To přeci v tom casu, kaž v našich stronach vesibne viele kvišonkova proška pe poveču leta. Pe dvujke diskusii s teme starieši doveliby a smijom na tyžin ze starkým sobuješ. Pe tyžinju nan zase pe mňo přiježo.
5: Vejš, bato, žica drogojo by pe přibrogu až ku horizontoju.
3: Tam, žož na starky přeci přebyva, je horizont krádu blízky. Ven se zachopijo net za menšiju görku. Kuždy žen sme ganjavi gežinku pe pisku. A lebda, až jo svinco chopivo našu zemju čošku čopli okrivaš, sme hojživi besu. Som však mil sveje obmyslenja. Piska jo bil veto hyšči zimny, naš starki pak jo to hynac vižu.
5: Na bejš, mato, mega nesme žedni bejaznika. Žinca pe pisku? Víče, až ku glozonkám dovede a přezvíče. Prýdny raz pšauje dovede.
3: Mě jo južo zima přebygala, kaž som jano na to pemyslil, až tým sobu do zimnej vede. Ale což se na starky raz do gvostajio, to ven petem teke getujo. Případ la gronione se nico do gvostajíš. To som se teke ved njogo ved posluchal. Na pětem dňu sme petakem dako tajúce ulizbe zvedu. Ja dvujko predstakim. Dokulaš jo se me veda na pšaudu zdava lot zimna. Starky jo minúte bezdže dako tajúce za mnú přišo. A na druge zajčo jo bylo južo jesno svišaš.
4: Ha, ha, ha, ha, ašče! Ha, ašče! Ašče!
3: A ja dokradne vim, a šon na rujonach tom casu ved vjernosči žedne kvišankove prošky v poveče njeletaju. Hači!
2: Jo, nažijam se až teke vy, ak mašo snaž naletnu čihavu, přižo šo deri přes ten cas nento, bužo teke zase lipi. Riedne lichy cas, nepere, te přiduce dny vám žicem, a zašel to šo teke víče, dokolaž máme teke ještě dalšne, žiš je ce pestru za vás. Až to pon.
1: Raz, dva, tři.

0: Bjomme, hier skojas om dobrusne, pen kmalkse, kurjetse, a pen zase nadrino nadom, a pen o do sportle klauze, jo, jan upi jome, pen.
1: Mi cašne te nogi bolje, a ga ja skojas om ježem, pen se to šikno, pomažu zase, se myslim infa, zase mi to pomažu.
0: Ja musím tke, vace ja by ordoval pšoste. Te linky tak a doch se gromadu šíšte.
1: No a ga co me se kupíšte, druge koliasa, ještě elektriš motor jodran, vieš, až pen máme ľašče se. To je veľká pomes, tam máme zvětša ježi až pen.
2: Při tom větere, já kvěle sujem až to štrobic a pen já tam se kupám. Tam ve tém bělicajnském kaše abo jazoru, to ga nie je tak velike. Ale to je jedné vydechanie, 20 minutu tam s kvěle som a pen nuč a ještě pičku lážaš abo jacar já tam a pen zase slidk. A to je o vegendérii. A zajča snaž ještě vokovo šprivě ženiom.

seš klasovarskih čaškov mjazy sprebiu a nesu, suša k negustejšim a nevěci komfortabelnim v celej Bramborskej. Vena obšimejo věci ako 1000 kilometrov. Dalokovet drogopovnych auto vedu rute mjazy drugim přes Błota a přírodny park Žłobin-Dołu.

Belješajskim času gaš velgins šoplojo a ja kupaš cu, pence vje tekes kolasom až do Masnikojskega jazera jedu. Algi su tam casi nuči, ja je tak nelubujem, gaš jen dlimako došč do jazera nučo, jopen im tek dlimoki došč. A možeš tam teke pliš. Drogoval som teke v Lužice, a tam je bila moja prednatura, ak som byl pieš abo 6 let stare, a ja som v dešču až do Depska, vo drenu až do Depska chodžil, a togodla to nemám v tých najlepších spomnišach, ale tola je ta tura byla redna.

to naužica perucio teke celerit tematiskih kelasoarskih turov. Turak tými gernistvo napšikvat viežo pesperomie išči aktívnych brunicových jamov a pesperomie rekultivirovaných krajinov. Zajmne nadežinské drogovanie přes viece ako 150 let brunicových staviznov.

A zase, a nento vysepne, gaž vietrojo, gaž zase byva šopli, penia se zjom teke piknik sobu, a to pak ja pen jedu tam tomu jazoroju, tomu Hoginskému jazoroju. A tam se sedňom na deku a piknikujom. A to jo vegin redne. Tam jo pičku přibrok, ale teke čaua. A to môže sa direktne při prioze sednúš, usednúš. Na Vauci ja teke sižím case na tie görce, rožové görce, tam gaž nich ten tam nesiží, pence ja tam usedňom. A piknikujom a obhledujom tých, kenč tam živajú, také gärtnárie, tieto vegan riedne cynie.

Přijde oni ji ve sříži, tož to je dcery a tam při chamery mohu se přeci dary kupaš. A co se to je tak přijazné, až já tam vestanu a popřávím budušin, musím na mě ještě jeden žen cakáš. Při budušině ten budyský zpětý jazor je také rědné, také by se tam přijazně bylo ob svěžiš, ale bežko. Přeci, až tam přijdu, tam jsou te zelené algy, to rědný uhlíd, ale bežko kupaš, nejsem se tam zvěřil. Možná byš až jeden raz.

0: My vestaňom ešte v natúrie Jens Martin z Bergu, ten přírodo štítar, ven zajmujo se več mavego južo za natúru, jo vesreš nie vetros, ľubujo ven jej přebyvaš, ale ven se zabiera teke so serskými mieniami, rostlinou. Před letami je samo udal svůnik rostlinových a grybových měňů a nárezkost šního jako až to žincečník nic píčičky spuštíva, když mu doveli o cas uperají se k serským mecenáriem a jich napšašují a před krotkým je oglídal do ochozy, jen to jsme zase v ochozy, Maria Elikovsky-Winklerová je zavapíva s mikrofonem, o som jo se rozkranil s Irinu Halbašojc a jo z toho naživova jen ried zájemných Pšinosko, zavěstuje pšinosko v gojarských rostlinách. Vele věsela.
1: Na ten na suchom teke rostě o tom druhu, to znáš, snáš teke.
2: Jo, to rostě teke obča naše je drogy.
1: Na pery jsou tomu koní plonine zele, abo svincne zele teke, ale ho u nás nie som žádno mě namakal, nie věci.
2: Možno bez wilde kornblume ab, ja nevím.
1: Na kakke kornblume na serske o ochoze?
2: Kornblume?
1: Ja, na serske?
3: Medradský, znajúš ty to? Dlatok až to sú medre, nie? Abo žitová kvietka? Dlatok až ve žiče rošte.
1: A znajúš to teke ho?
3: Co to je o nímsky?
1: Wiesenflockenblume. To rošte o cesto gromaže, ale to sú pen mokšie uky.
2: To ja zbieram, te glouky šušem, to je gašma s puchorem.
1: Ach.
2: Jo, a te varím.
1: A že rošte to ho, to treba teke mokšie uky, abo? To ho to medre.
2: To rošte teke o pri nás.
1: Na suchem?
2: Jo.
1: A medre glouky sú to?
2: Medre glouky, jo.
1: Medre glouky.
2: O, to znajom. Vogelbeere.
1: Vogelbeere. Na serbske?
2: Na serbske neviem.
1: Jerebinky, alebo jarebinky?
2: To ja neviem. Kak na serbske sa tomu groní.
1: A to teke na suchem?
2: Jo.
1: To znajom teke, jo. To sú, my gonili až pere sú te žoča teke venky uvili v tých kvišinkov. A to je medre a to je suche. To je na mokšem a to je na suchem.
2: Aha.
3: A to je ta sama sorta?
1: Ne, ne. Je nieco za druhé, ale už lida podobné. Nieco ty kvišinky. A to rožané, nemáš ty tam žiadno serské mie? Pe drogách to rozča šuží, jo.
2: Jo, ale při nás nic.
1: Ne?
2: Ne.
1: Aha, tlato k tomu se groní v dolných botách pisblume.
2: Pisblume.
1: Ja, gaš ty konie, nemegu scáš.
2: Aha.
1: Sú tým koniam parili, tlato se žijú.
2: Ja groním o tomu pisty. O tomu medremu. Ale to nie je dobre, gaš ten ty varíš.
3: To nie šmekujo.
2: Ne.
1: Ale pomaga.
2: Jo.
1: Na dere. Znáš toho, ako mi som raz šalia slyšel, drenuje grone tomu šalia.
2: Rušťo to na lukách.
1: Jo, gaš te sú suche, jo.
2: Jo.
1: A gaš nie sú přecesto vecicane už. Den nemogu to utraš, kaž přijdeš tam či ráze, ob leto a neznajem.
2: Ale u nás to nerozčo.
1: No to som z Mogorově namakal kradu.
2: Pře malce a pře...
1: Ne, při droze.
2: A pře droze.
0: To zájemne rozkronio jos naš teke vás přinieslo na jedno mie, ak by mogli přeražiť Jencoju Martinoju, ven se šikno zapisujo a snaž mežome zase raz niži citaš. Abo jo sluchaš vedňogo.

Žinsajšne žena, na jo tema naše aktuálne muziky Dužin, ja, a žinsajšne spio přižo ve české je folk a country band Camelot. Je spio vece mego nana ulicu jo z perspektive synna a ve text čese kroni mersa drugim, kak viele drogotnych rado sem je dao mein an, ve tížetstva sem tvarje veni grot z dobrych predsinko. Připeznaj pebiše, nie vecakuj dobyše, vir mě, ja nezabitnu.

kolik drahocených rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl a rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

žák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející. Ani nevíš, co mi dám za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych